0: jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.
2: Za britským duem Hybrid Mind se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

tempo vai ser possível? Se esse for um cenário plausível?

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do krás Jadranu. Režisér Arsen Anton Ostojič se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nově vydaný soundtrack Donkey Kong Bonanza, vytvořený Nintendo Sound Teamem, nás zavádí do zvukově bohatého světa oblíbeného nintendýského hrdiny, kde si hudba hraje s centrální rolí ve hře. Album, vydané v 2024 pod labelem Nintendo, spojuje nostalgické tóny s moderními zvukovými krajinkami, čímž vzdává hold hudební minulosti série. Tento hravý mix je ideální jak pro dlouhodobé fanoušky, tak pro nové posluchače přinášející radost a dynamiku do jejich každodenního života. A nyní si pustíme vaši oblíbenou... Big Beat!

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát. A více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Je 9 hodin na rádiu B. Rádio

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel Studios při příležitosti své prezentace D23 odhalilo hlavní obsazení dlouho očekávaného rebootu X-Men režiséra Jakea Schreiera, který má mít premiéru 5. května 2028. Mezi potvrzené herce patří Christopher Abbott jako profesor Xavier, Adam Driver jako padouch Mr. Sinister a další talentovaní herci jako Maya Boyd a Inde Navaret. Tato nová filmová adaptace má fanouškům přinést svěží pohled na populární mutantní tým. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do krás Jadranu. Režisér Arsen Anton Ostojić se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu. Od kultury zpět k hudbě.
4: Neboj se uvolnit.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát a více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech. Rádio B. A teď zpátky k
4: Posloucháš rovný beaty na B.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nově vydaný soundtrack Donkey Kong Bonanza, vytvořený Nintendo Sound Teamem, nás zavádí do zvukově bohatého světa oblíbeného nintendýského hrdiny, kde si hudba hraje s centrální rolí ve hře. Album, vydané v 2024 pod labelem Nintendo, spojuje nostalgické tóny s moderními zvukovými krajinkami, čímž vzdává hold hudební minulosti série. Tento hravý mix je ideální jak pro dlouhodobé fanoušky, tak pro nové posluchače přinášející radost a dynamiku do jejich každodenního života. A nyní si pusťme vaši oblíbenou...
2: Radio B.
3: Whose world is this? Yeah. Listen. It's hostility right here. So you should be waiting for.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

I'll be there. Where you wanna go? I'll be there.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do krás Jadranu. Režisér Arsen Anton Ostojič se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu. Od kultury zpět k hudbě na

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Infected with restless whispers and cheats.
0: Pitchka CZ.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát a více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech. Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát a více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech. Rádio B. A teď zpátky k zajímavé.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do krás Jadrany. Režisér Arsen Anton Ostojič se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu. Od kultury zpět

against the screen. Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: to what you've got.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Udat mi novinky na rádiu B.
1: Nově vydaný soundtrack Donkey Kong Bonanza, vytvořený Nintendo Sound Teamem, nás zavádí do zvukově bohatého světa oblíbeného nintendýského hrdiny, kde si hudba hraje s centrální rolí ve hře. Album, vydané v 2024 pod labelem Nintendo, spojuje nostalgické tóny s moderními zvukovými krajinkami, čímž vzdává hold hudební minulosti série. Tento hravý mix je ideální jak pro dlouhodobé fanoušky, tak pro nové posluchače přinášející radost a dynamiku do jejich každodenního života. A nyní si pustíme vaši oblíbenou...
2: Nestárnoucí

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do kráz Jadranu. Režisér Arsen Anton Ostojič se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu. Od kultury zpět k hudbě. Na
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

madre vera, dimmi ancora solo una parola.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát a více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech. Rádio B. A teď zpátky k
4: Posloucháš Zlomený býty na Bčku.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovaný film Tajemství křišťálové planety, natočený v československo-chorvatské koprodukci, přináší unikátní sci-fi příběh zasazený do krás Jadranu. Režisér Arsen Anton Ostojič se inspiroval dílem Dušana Vukotiče z bývalé Jugoslávie, který se sci-fi žánru věnoval. Tento příběh přináší dobrodružství plné fantazie a technologií. Pedro Almodóvar v novém filmu Hořké svátky zkoumá morální dilema, kdy filmař využívá bolestné příběhy reálných lidí. Almodóvar zůstává věrný svému stylu a odhaluje více ze svého nitra, což nemusí být vždy lichotivé. Tento snímek přináší hluboký pohled na to, jak umělci mohou vykrádat cizí životy a otázky s tím spojené. Bývalý americký prezident Barack Obama připravuje podcast o knihách, které formovaly jeho myšlení a postoje. Vliv těchto knih ho prý zavedl až do Bílého domu. Podcast slibuje hluboký pohled na literaturu, která formovala jeho životní cestu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta a mám pro tebe 30. díl pořadu Houpan do Grande, takže jestli si chceš se mnou užít tuhle parádní houzovou nadílku, připrav se a jdeme na to.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudní zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

this beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na razové akci, informace dodám později. Dále 6. až 8.8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4.9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar World.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bart. Zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: 21 hodina na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep
2: from going under. Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.